Milí poslucháči, Bachovou symfóniou z kantáty Ich hatte viel Bekümmernis sme završili prvú polovicu dnešného nočného koncertu. Pred nami je krátka programová zvučka, po ktorej prejdeme do druhej časti nášho vysielania. Počúvajte Euroklasik Nocturno na Rádiu Devín aj naďalej.